0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Áno, nastala tá klasická piatková chvíľa, kedy hovorím, že ja idem domov, ale že čo my? No, nevydychujeme ani počas víkendu.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Veru tak, dnes o 20. Harčov Rádia Rock, dvojhodinovka tvrdšej hudby, zajtra večer to bude klasický live koncert, no a v nedeľu Classic Rock Show s Robertom Rotom. Tak užívajte víkend a samozrejme zostaňte naďalej v našej spoločnosti.
3: Top

závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravit.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.